0: Niedersachsen, serbski rozvoz. Šport.
1: S Janom Reorjom.
2: Druhý zjazkový kopanský ligist Dynamo Drežďany testuje dženca v novom mieste nad Šprebiu, a to přečivo okresnému vyššiemu ligisty LSV Nové Mesto. Sudnik Oskar Lempel zavizda přijotovanskú kopanskú rú na tamnejším vônem trauniku na po 2 maj. Pondželu raje so v koniecach zatkula beach volleyball. Športové celky, v ktorých štorbí stajne jedna holca soborač, zatkaja so na po 6. Je to miestem 4. stácia, ktorúž moži rozvoj sonice radia zatkule převedu. Dženca zatečen stej v regionálnej športovej protečce tradicionálne Captain's Cup na beach volleyballnišče maj ve Worklecach. Sobotu 1. júlia vubedžuja so mužace dvojky a nedželu 12. júlia mešané štvortky. Na vobe maj dňo maj raje sobot rania 9. Po vubedžovaniu maj nímskych dumporových mištostvov DDM v Adelsdorfe Kunzmehe a Bad Freienwalde Sreč Junia převedže sa dalšie vúrysanie júdce zatečen v Bačoniu Pola Donatec.

Tato sem one prajo, zo nimamy z žazava žane bryskače. Nie, to je se svirne připosłucha myslio. Ja skrotka zazvonju do budušida a dam dorady, zo nech prošu číki špekare smala na to, keď buja zo sida tiž rano so vy hižo drohe fota. Bryskač z tej minúce v Zejcach na smir budušin ze smira Pančice na smir budušin. Tam sida ja drohe fota potakím. Jeli mače dalše novinky, zdielče nám je rade, tá rade tiež přes četou funkciu našej damotnej app MDR Serbia.

0: Pšečina.
1: Pšeščana alias James Mück. Mück gobo zvotych czasów, a za šulorju a vučorju sa tiež zvoty čas započinao prozniny.
2: Nábožné slovo.
1: Ma peč menšinu dosedemich Katka Bajerova z Pančic-Kukova.
3: Skončne sú prozniny. Tute veselo, pak jesi tiež nikotre škúli rozženovanie v bistovani abo šuli žadavo. Prašame so, ty vidíme so zaso, bude naše přečestvo vopstač. Šitko má svoj čas a je jonu nimo. Nadžiame so, zo to nové to předkadžace přetrichy. Tola, što je, když sme na konc svojeho živenia dojšli, s doskončným rozženovaniom. Čakatiš potom niešto nové, hišče lepše na nás? V Biblii čítame, zo môže viečnosť všetko, štož sme na zemi doživili přetrichyč. Tola jenož, že sme s časom počak Jezusi naviazali. Jezus praji, ja som zdroha stače a živinje, štož do mne vieri, bude živý, tež, když je vumrev. Přečestvo k Jezusi viečne drži a je kľúč do krásneho přichoda. Božše svoj přichod do Božiju ruku. Potom netreba česo vonjon starostič.
1: Dobraj Katka Bajerova z Pančic-Kukova na doku a zamovitoši tamniše farskeje vikarie.

tyž toho je vůlka lubosť Němce a kopaňca sedem menšinu posede miche. A ja to nevím, kak še v pondželu večer zrešením Nímského národného mústva před obrazovce sčejovali, ale zavěšče, tož to přidodovarjam vůtroba, hače došije bíva je, to je však při takých vůlko zaradovaniach vo sebe v športe aj s vašňom, to zvěšči napríklad studia z leta 2014 medicínskej fakulty univerzity v Mainzu bio tedyších svetových mištostvo 2014 to by sú zličili, keľko pacientov sú tuten času viace v koroniach naličili alebo do korone vozili a vopročže ličba pacientov, kýž sú infarkt vútroby počerpeli. Tuta ličba je stupala. Porno tomu pak nesu viace ľudí na infarkt v útrobe zemreli, jenož na jednom dňu by viace zemretých infarktodla a to by finálne rie nímskeje, prečivo argentinskeje, kdež je Mario Götze podlešeniu rozsudne rotaciliu, tam je nadpřerizne veľa ľudí na infarkče v útrobe zemrivo. Nadžiomne nie teko ľudži celene jednatku punželu noce vidžavo riziko, sopše s nímske mústvo svarime a netko z najmenša pola nule z najmenša, to re tak rec dere, zo i nímska tyž von, dere za našu v útrobu. Dobre ranie, přejemoj Mati a Jakub z Budešina.

0: Jörg Weiselberg. Spiewanam wo madle nieco domodzi nie den alwacy, czy je alubidzici, nie tylko wita was dundak.
1: Hej, lubidzici, dobre ranie. Dzięca sim se wulicowa do wielbika. Tam mianujcy su ze mną zromadnie, bo są dzieci do wieczeriu, kiż su wubedżowanie warimy z Tomaszom Fomienia dobyli. Warenie z Tomaszom każde leto highlight budyskim wielbiku, a to ryka zo smierdza dzieci z szef-kucharem Tomaszem Lukaszem zromadnie warić. A wieso syda dzieńca przedjecz, wona jecz a deser. Jako przedjecz jest je szef-kucha Tomasz Lukasz upytał dzieńca kukowu poliuku z łososom. Jako wonu jecz zawiruje kokoszka cerulady przepieczene z twarożką cuchini a nudlemi. A potom mała słodka jecz potem sydaja wisznie popieczene ze cabajuny, szokoladowym strajzlom a mandlowym lodom. A pretacz tak daleko je, to traje. Nitko są najprzedy szyl, poradną czapku na ołu dostali, dla tej higieny, potom też falu oko brucha a nitko dzie do kuchnie. Tam są wutre noże i że sprzyjotowane lute szklie a ponoje przydałki. Dzieci, czy odladaszują sobie, co poczynęli? Doma kuchni, ty wasz robią?
2: Nie.
1: Jak to doma po nas kuchni bieży?
2: Po nas doma kuchni, drugie moja sotra bary, mój nan, ale ja nic wola.
1: Juliana, on równy praje. Twoje braci, kiedy ty byś sobie zauważył, możesz ty potem szlipy za nią warić, albo uch ty praje, to może tu ty mógł znaukąć.
2: Może ty mógł znaukąć, eigentlich.
1: Što ne račo kuhni tako roma dječiniče, znamo ti za svojbu, abo što ne račo ješće?
2: Tikanca abo babu, ale vari hauptsächlich jenš papa.
1: Ha Adrian, pomešte mame tiš trude tako, kusin što krač abo tak?
3: Aj.
1: Što to?
3: Ha trude tako, diš ta zupu in vari, pšine sem te tomate, ha jušku.
1: Na čo se ti dječa veseliš?
2: Na šo? Diš cu sama ti nešto činš? Ale hevak da mama čini, abo papa.
1: Što ti zna dere možeš?
2: Krač.
1: Krač, na to budemo nekaj masi obladat. A k vubedžovanju varime s Tomašom, sluša sajne ti štun redaktor, ki si to sobo umysli, tuton kviz za sva možeš dobič. Šef-redaktor Fomija Petro Šota jeda to tak, za so dječi opravdjevo tuton tiket pola šef-kuharja Tomaša Lukaša Toraja. Zvodke dječi su, ki so dobili?
4: Na kviže bacu nevo to Toraja. Mame kviže leto oko 100 pšipisov. Ja naše ubežovane šešo za naše pomere javele. Leca su te dječi z Radvoria, Pančic, Kočin, Dvotrova, aj, azo popoham, co je užice. Dobovo je staj dvije holce a dvaj holcaj. Ako život nich sme ešte potom takrát si jedno dalšo subušineš na to varenie, tak zase to na koncu 8 dži kišu s Tomášom Lukášom omađen menu na varia. A potom jeli sa nie niečo přismudživo, potom sme ja takrát salši alebo džide a vôky, ki sú potom kvičeri prepošené, to omađe s nimi tiež zješť a si zvodeš dač menu.
1: Dere, da netko razpoladamo, što dječi tam takle varja a mišeja a kraja hišće, tiež zesmuđene nevonja, to dere upada.
4: To se tiež suše, tam tiež oni suše
1: a... A tu lute mašine ižo pilnje beža, koki so tykaja do termomiksa, dođe pon ta zimna poljuka, a potom mame ižo vulki, hons.
5: Tam su vište ljudska. A je bavištová juška a orangezaft. Dále já nevím.
1: A što to na koncu bude, to je neskýrat un desert, abo?
5: Já nevím.
1: Vůjkým honcu, potekým se přijotuje desert, a vůjkým přišelným vůjkým honcu je čisto. Děti štášou za ty nudlové čisto, šo trebali štášou, šo přijotovali za ty nudlové čisto.
2: Muku, jíka, syl, volí a vodu.
1: Nitko je trochu mirnišo kuchni, dokež je ta nudlaca mašina je nitko mestcem hasnena, na tem blaše leži cela romada nudlo, ta dobi nitko jenež ešte dohode, a tam na tamnem blíče, tam so dživa mjaso, Marian, tam se ti sobo zamovite, bož to še tam činili?
2: Musmo jako prine tem mjaso upožili, potom smo... tunne Masu originally.
3: Muss man Nutzmischeli Frischkäse, Paprikapulver, aber nicht Knoblauchpulver, aber ein Knoblauchzehe.
1: Aha, to pan šo dere přemýšlet, potom je to taká oranžoj, ta masa, to se na to mjaso maza, a potom přijde ještě něco na to mjaso.
2: Jako špinát a potom na blach požen a kaoškové.
1: To potom přijde tak rec šitko na blach a do pěce, ze se to rýne popěče. A finále můž rec je byl vůlka ryba, když je šéf kucha Tomáš Lukáš tu přines z vůlka kvůčáka jedného vososa. Děti jsou pomalí to vososa sobu rozebrat. Što jsou dženca o sebe dere činili a děti by jen o sebe kečbo a zase žádné zmyky nestanou rune s těmi vůtrymi nožemi.
6: Popravno by sudžem akus kečbač. Dženca by žádný spočat kytro češky. To je kus češko nučišu, ale po něco se to ještě zadživali. Popravom to všetce blíží. Vše spote a jich najlepšie dať. Popravom a všetce ladan, to ty děti nešto živanou mají. Nekaké roláda, abo nešto čin, co to jim fali, ale kaj nudles, mu dženca sami čin, co nešto živanou mají, co nešto vidia. Když se pon vokoste, a ty jedneš nekaké produkty, abo žiba nekaké jedneš jednu kokošku, zauva to napražuju, na tebo ty budu šílat, ale ty všetce děti nešto činč. A to je vážno, a kaj nekaké po tě rybu, musíme dženca extra pravo, budeme jenu co rybu za, co to tomu vidia, aha, jedna co ryba, také na ryba upadá.
1: Hej, predač, taky meni po takým natále přijde jsme nitko v obchodě 2 hodiny pilně dživali, čas je se minul hoští seďa hoštěncu, po takým lube děti a tyž lube hoště, dajte si dere svodět.
0: Ha, to je zaujšie šim tých zesvodžavo. Dundak je po takým svojnus do honcov ve veľbiku tuknul, džiž sú mali kuchorio zromadne ze šéf kuchoriom Tomášom Lukášom varili. Kajke by, a kak vupada poprom, taký wasos pretač na to lepšinže, to môžete si rade pola Dundaka online vobladač, tam sme galeriu za vás zestajili. Máme čím veclich, namietko zaspieva vo veľbiku.

0: Ženie bez hudby, Ralf Umibozi. Sedam hodin, nebudom 9 a 30 je. A z dytkom 12 seda Wužica před televizorom to vuseva minuce Hornjoserbski televizijny magazin Vulatko MDR televizii. No a ja to minuce cíle dokładnie wiem, Mateo.
1: No to či veru, Jakube, šako ty přes vusevanie vedeš, na čo das minuce veselič.
0: No aj, neko tre témy sme tu serbským rozhlasu šakíža predstavili. Čera napríklad, kur vokovo skavo a kak možina tam dovody skaka. V Nimcach sme žúri převodželi, jako je vies dla vubedžovania naša viesma přichod vopytava, tež vo extrémnym kolesovarským vubedžovaniu Fichkona sme rozvosu hižo rozpraveli, ale kak staj so Serbaj, Kristof Cysz a Filip Paška tam dračovavoj, kolesovavoj, to vuladame dženca tež ve vulatku.
1: A dženca však je prvný džen lečných prozninov, tola šula a osebie přichodne šulske leto redakciu vulatka dále zabera sumitačky fifolili.
0: Aj či jedniš so vočerstve a osebie šulerio, naopak je to pola zamovitých zakubanie a vúčerio, šako sa situácia na serbských šulách dále přivoci. Pobrachovace serbsko-riečne vúčerský personál vúabí proteste a žadania za konsekvencami. Hač serbský gymnázii, Radvorská základná šula a ďalšie šudže so bali. Što si starší, každéž naši politisti zastupierio žadaja, kotre ideje maja falovace serbsko-riečne vúčerský personál narunač, o tom dženca 12 ve vúľadku rozpravujame.
1: A tež serbský dom má vúľký jubilej, tež tuté témy sa vúľadku venuječe, dom na postol na mieste tu Budešine, kajž ju znajeme, však popravom tak plánované nebie, abo?
0: Aj politicko vážne tvárenie Serbo svedčí tuto mesiac svoje 70. národniny a při všim, kaj se prajo, Matejo, je hač do džensnišeho jenož tak ništo kajž torzu vostal, po takým tvárenie, kotrež nie so žine tak pravie dotvarivo. Plánované však by niedže dvojce tak vujke, kajž je dženca znajeme. A tvár by v šmiatkách povinského časa nimale dospône zrešťo. Simankec bratra je staj archíve Rebavoj a nám dženca ve vulatku o tým nádrobne rozpravietaj. Dženca, 12 MDR televízii Vulatko.

0: to sa přeco zasa ranjo tu serbským raz rozosu prašamy. No štodre je policia takle zvišťiva doživiva za šom času. Česač do osmiche.
1: Policia z G.
2: Ako prene nezbožo, štvrtke ráno na A4 smier Zorelc na votiesce k zastaništu Ohňa Vúžica zapali 19-letne ze svojim malým transportorom do takie puforovej tony. Zraniu sa pritom nikto nie je, vecna škoda vúčinia 5000 euro. Trošku dále na A4 smier Zorelc na vysokosti parkovanišča pri Nysse sú kneflači štvrtk 5 hodinu do spiešnosť merili. Od niedže 2200 posta auto bie cista 21 přespiešne popuču. Nesvorný rekord nastají Benz s českým znamieškom. Jakube, što si myslíš? Kelko KMH mieše na tachove?
3: Što by dole netam ešte raz čakaj?
2: 80.
3: 80. Ja, 100, 120, no tak
2: nič. No, nic to je. 167, káma, mirenský nástroj pokazova. To rieka za šoféra, 3 mesace flepu otedač, 2 dybkaj Flensburgu a 700 euro pokuty. Horné horce sú sredu večer zase raz seniora vopšudžili. Z novej taktiku, znamenča jaju išče, svišal nesem, skučičeľo v údachu sa jako zajmovaní knihu zbirku v umenkáre kupič. 133,000 euro jemu slubichu, menjachu zatrebaja za přepokazanie zume, kartu, kajš tiež pin seniora, što už vodnila tiež dostachu, s tým sa zminuchu, hrúne takéž 3,000 eurami z konta vopora. A štvrtk večer ste sa dvie nezboží s motorským stavoj, prinie v nadžanecach, nemsce nadelvec, Pola Budešina, 38-letne bie ze svojej Honda na Lubiskej popuču smier Bukece. Před ním 48-letna, jako chceše vona ze svojim Fordom nalievo na parkovanišča, nakupovanišča odpočíč, to vođa motorského převidža a do auta prasne. Padne a sa pritom zrani, vecna škoda niedže 6,000 euro. Další vođa motorského znezboží nedaloko Vuslinka, bie do smiera Kamenc popuču. V S Kšivice přinže napravo zjezdne a tak Češko znezboží zodobeše so helikopterom do Koruny doličeč. Vecna škoda tam 1000 euro.

0: Wone smo z Matejom vo športče poreča, bo študre je možný následnik Juliana Nagelsmana, štož nastupa nímske národné mužstvo, kopajnce, no a športom netko daleže.
1: NDR Sakska, serbský rozvoz. Šport.
0: Jan Rejo je za nás nekotre poky vyzbíral.
2: Druhý zjazkový kopanský ligist Dynamo Drežďany testuje dženca v novom městče nad Šprebiu, a to přečivo okresnému vyššemu ligisty LSV Nové město. Sudnik Oskar Lempel zavizda přijotovanskou kopanskou rů na tamnějším vůnem trauniku na po 2 maj. Pondželu raje se v koněcach zatkula beach volleyball. Športové celky v kotrch dobí stajně jedna holca soborač, zatkaja se na po 6. Je to městem 4. stácia, kotrhuž moži rozvozovnice radia zatkule převedu. Dženca za týden stojí v regionálnej športovej protečce tradicionálne Captain's Cup na beach volleyballnišču maj ve Worklecach. Sobotu 1. júlia vubedžuja so mužace dvojky a nedželu 12. júlia mešané štvortky. Na vobe maj dňo maj raje sobot rania 9. Po vubedžovaniu maj nímskych dumporových mištostvov DDM v Adelsdorfe kun Smeje a Bad Freienwalde sreč junia převedže sa dalšie vúrysanie júce zatečen v Bačoniu pola Donatec.

0: 6 menšinov do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Katka Bajerová z Panšic Skuková.
2: Skončne sú prozdniny. Tute veselo, pak je si tiež nikotr škúli rozženovanie v bistovani abo šuli žadavo. Prášame so, ty vidíme so zaso, bude naše přečestvo v obstač? Šitko má svoj čas a je jonu nimo. Nádžiame so, zo to nové, to předkadžat se přetrychí. Tola, što je, když sme na konc svojeho živenia dojšli, s doskončným rozženovaniom. Čakat iš potom nešto nové, hišče lepše na nás? V Biblii čítame, zo môže viečnosť všitko, što ješ sme na zemi doživili přetrychíč. Tola je nož, kde sme s časom počak Jezusi naviazali. Jezus praji, ja som zdroha stače a živinje, štož do mne vieri, bude živý, tež, když je vumrev. Přečestvo k Jezusi viečne drži a je kľúč do krásneho přichoda. Pošče svoj přichod do Božej ruku. Potom netreba časovo ňon starostič.
0: Dobre, Katka Bajerová z Panšic Skuková, na roku a zamovitosti tamnišeje farskeje vikarie. 4 menšiny, dođe večich je, a to je Denis Wenzel, jenož ty a ja.

0: čo honia v Užica, zapali džiat nač letne ze svojim malým transporterom do takeje puforovej tone, zranijú sa pritom neje, viecna škoda učenia 5000 euro. Trošku dále na A4 sme zorelc. Na vysokosti parkovanišča pri Nysse sú knefľači štvrtk 5 hodinov dovo spiešnosť mirili, od niedže 20 zvišči posta auto by je cista 1 na 20 přes pešne popuču, nesvoný rekord nastají Ben s českým známeškom, Jakube, môj smo hižo o tom rečavoj, môj sa doplniť, kak spiešne by popuču?
1: Ja sa 120, ve tý cúny, když by 80 dovolených, no?
0: Ja sa 120, 160
1: kúpa.
0: Mirenský nástroj pokáza 170 a 60 kamat, reka za šoféra, 10 mesace flepu preč, 2 dupka v Flensburgu a 700 euro pokute. Honi horce sú sredu večer zase raz seniora vopšudžili, z novej taktiku znamenča ja ju dotahišče nesem znal, skučičel jo vúdachu so jako zajmovaní, knihu zbirku v umenkáriach kupič. 130 000 euro jemu za tún slúbichu, menjachu, zo treba ja za přepokazanie zumu Zume, kartu přes a pin seniora, stojíš od něho tyž dostachu, s tým sa zminuchu, hunie také již 10 000 eurá mi z konta opocha. A štvrtk večer, z tým sa dvě nezboží s motorským stavoj, pri nie na Džanecach, nemste nadlvec pola Budešina, 8-30-letným bieze svojej Honda na Lubiskej popuču smier Bukece, před ním 8-40-letná, ako chceš ona se svojim Fordom nalivo na parkovanišťo nakupovanišťo odpočič, to vožo motorského převíža a do auta prá. Padne a sa pritom zraní, viecna škoda niečo 6000 euro. A ďalší vožo motorsko z nezboží nedaleko Vuslinka, bie do smera Kamenc popuču, Eskšivice, činže napravo zjezdne a tak češko z nezboží zodobeše sa s helikopterom do Korune doličeč. Viecna škoda tam 1000 euro.

0: Hač drevoni tež přečeljo su pjeskece, sernjane a rožantno, što maja tute vjeski zromadne o šitke ci, su s pomocu spichovanja při tym nešto za vjesnu zromadnosť na noji stajč. A Mati Gisbok nam nitko raz ich projekty predstaji.
1: Najväčšie tvarnišče maja ve Pjeskecach při športnišču. Tamniši tovarstvo dom, so ižo 5 let, krok po kroku porenči, kajž člen vesného tovarstva Fabian Koring povieda.
2: Ja započal z cichu, potom z našimi sanitárnym traktom, potom smo elektrický rum ponovili, potom našu vujku žolu a netkole máme vunkovnú fasádu a finále je prede Ulko Zagoda, máme ešte jednu cešku, když môžeme zase za cíci ľudí jac nešto poskyčiť.
1: Dotaj sú ve Pieskecach s pomocou tovarstva Honio Vúžiska Hola a Hate 80-60 eur spichovania dostali. A dosť pomocných rúkov ve Pieskecach tiež maja, tak Fabian Koring.
2: My máme 70 sobočlenov našim športom tovarstve a my sme tie jara horží na nich a vesuji za tuto všetko zase čas namakajú a nám úplne a menujúce s veľkými firmami nemôžeme to zaplačiť. Te 20 tisíc za každý projekt dosahajú rune tak za materiál a tá celá proca, tá väzo na ramenách našich sobočlenov sa rozšíri.
1: A z Pieskec dále do Sernjan. Na tamnejšej Svieženské vúce je sernjanské vesné tovarstvo rúne přitom svoju kielu čaru zúporiedič. To rúňa s pomocou regionálneho bidžeja tovarstva UHTL, kajž vesnan Andrej Kubo povieda.
3: A je všetko doby najpožišo sreč augusta hotovo byč a odličené byč vizotež. A to sa nám vizo dere hodži, dokiž máme od 7. do 9. augusta na švesne svedžin plánované a s tým bude to s dobom zahajenie aj tie kielovanské čare.
1: A naposledk dále do Rožanta. Na ležonosti tamniša gminská zahrada porenča vesne tovarstvo s pomocnikami rune tovarstvu Rumnosť, kajž Tomáš Šota povieda.
4: Barba je příštěnách, v obmeď zase ponujené, tamniš on skoncov nebo na veršu máme vulkotne plate, ktorý nám tu harukus zesrebaja, štože nám jara načuješo, a ja špundvono ište dostane svoj přestrin.
1: Hač do konca júlia chce ta voroženča hotový byč s projektom.
4: To šo nieke bude na kužepadku srenčo a odpolat joty tam pravi dônišo snáno samo júnu zamiesac převešť kus jene zetkano, zase jen môže veľsú kus dorečeť, jene pivko, jene vinko, jene limonádu, hromadžu upíč, celé jednore so pravý dônišo zetkač, hoje snáno so radži.
1: No a dež šíce dále za jeden postrongčanu, šojdne hač ve Pieskecach, Sernjanach, abo ke štule voroženče, za viesnú zromanosť sú projekte na kužde pat vúlke vo bohačenia.
0: Mati Gisbok je nám predstaju ci projekty, kýž sú dostali spichovanie přes regionálne budžet tovarstva Hornia Vúžica Hola a Hate. No a všetkým pomocnikám přejeme tuž dále dobre poradženie při všich zbytných dživách. S tým je 9 hodin a 7.20 a nám netko zaspieva Malina Matikec, Doliva abo Doprava.

0: Spiva Marina Matikets. Serbskim rozmasu je na pođesačih.
1: Serbski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
2: Dobro ranje. Na honjovužijskih polach su ratario z djela ze žnjemi žita započeli. Katka Pöpelec ma nadrobnosće.
3: Krabatovom loku svět pola Kulova je lohkých podudla svoje žně ječmenia hižo minene tydžin zakončil. Vunožky jsou přerězne. Vůlky džel ječmenia vůživaja za pizzu za svojské deky. Aktuálně dostanu 5,5 centa voplitom loka, štož nie dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Rečic Bratru nesvačidle, žně je od konca mineného tydženia niečo 200 hektarů ječmenia. Dešť za švichtňu je do zravenju trédy skýre pomhou hač škodžou. Ruška, pšenca a repik bíjú příchodných tydženiu do zravia. Agrárne družstvo Miłoczice chce příchodný tydžen ze žniemi 180 hektarů ječmenia započeč. Tutun tydžen sú se čomočevy za sezonu přihodovali. Tež hočiska agrofarma chce příchodný tydžen žnieč ruče švostane sucho.
2: V budeckým okresu pojedže od konca julia z počátka augusta menej busov. Potrechené sú poskytky prozninách a konc tydženia. Ač do konca leta nepojedú tu iž busy, ktoréž jezdžaj normálne, jenož po přizeveniu, tak menovaný rúfbus. Nimo toho sa poskytk na nekotrých regionálnych busových líniach a v mieste redukuje, kajž krajnorádne zariad čeraz žili. Okres lutuje pola busov, zomostem přirážku za porodou stáciu Kamencu Pfačič. V nižozemskej Lövarden. Nižoženským Lövarden, vodeče, je sa včera cidňovský non-kinstate zeminar zahil. Je to skupina európskych národných menšín, ktoréž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi miesto predseda domoviny Hartmut Leipner. Na seminárie je vo sebe o to, kak môli menšinové reče ešte bolé lepšinu digitálneho vúviča za sebe užiť. Európie je niečo 60 ľudov a rečov, ktoréž nemajú runia Serbám žiaden mačorný kraj. Za voľbe vjesnanosti gmene Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrejerský mišto Tomáš Klár z Miłoczic, ktorýž bučera od gmenského voľbného vúbierka v obkručene. Nestronský kandidát biehač do septembra 2024 člon gmenskej rady a zastupovac vjesnanosta. Dokéž žiadnej strane nepřísluša, dobieše za svoju kandidatúru z najmenša 20 podpiranských podpismov zapadač. Voľbe nebelčanského vjesnanosti odmeja sa 6. septembra, aktuálneho vjesnanostu Andrea Bulanka 1. augusta ze zastojenstva vúviazaja. Kopario Dynamo Drežan sú testovú hru prečivo vyšemu ligisti bude se Budešin z 0-14 dobili. Viacahač citesac přiladovario z Čejovašerie na budeske Mönke Cvuce. Nimory steješe tež darovanská akcia s rediščtu. Hosčo možachu lose kupič a se vúdobič od profiu Dynama signirované triko. Vunošk daria svojbie bivšeho rajoria budese, ktorýž bie zajšvý týdžen pri kitesurfovaniu na Rujanach z Nezbožiu a Zemriu. Jeho 17-letný syn raje dále za budesu. A to bych ju naše dženznišie povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče, kajž tež v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj ako smoj sa Jakub a ja nadživo podavo je svončko skáďavo a smoj je ešte vidžavoj.
4: To by fiara fajne, no.
2: Netko mročele pred svoncom a tak vostane tiež dženscovi džen mročele dominuja. Přitom pak zväčša tiež sucho vostane, akle väčšo môže so s blakami podešťovať pri temperatúrach mies 20 a 22 stopnemi. Júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votranie hač do pripovdňa s dalšími spadkami.
4: Na drohách je mám jenom štunle, pokýl zostej zejcach vyskáč, hevák nám ničo dalšieho nepředlejší od našich připozvuchorů, to je tak dálko, hevák. Nejsou žádné hýnaše nůvazky došli, tu již nám všetkým dobré start do konca týdženia.
1: Serbský rozvoz.
4: 4 ponapo, 10 a to je Sebastian Lebedförster. Již námovia zapiskaj. Aj, aj, ja však tvočuk nefl. Los geht's. Dojdi vás da. Do.

0: krótko do cibidlki na dżesacie, a to smy nie tylko raz na letaniszu, haj, tu kniži wujki hok a tok, dłonicy są pełni napiatosti, a gdyż potom letadło, kajż planowane nie startuje, no to była ja dżici nemiernie, albo so samo cyle zubia, albo tiket na wopaczny cíl wustajeny, albo kwasty na raczkach a tak dalej, haj tam je dobra rada praszana a złotohodna. Što može pomoć? Znano sobu dživače recepcije, tajki, kajš naš Krstov. Vone rek svuhore, haj prošu, kak može vam pomoć? Von ma s tým a tamnym turistom, ketro ruce a tiž vuše, vuši pone dživa, što so pri jeho recepcii takle šitko zjebi a zabudži? Tule krotki vurjesk naše svuhore.
1: Haj prošu, kak može vam pomoć?
2: Dobar džen, naju leto šotiske, sovo 6 hodinov zapozži, a moj muž Torsten, tun tam, tun kiš ma češe z runovahu. Tun je si ve meze času, ve te bare, tam pritku jedne pivo podrujim skazao, a vuslit netko vidiče, što da dobio ja činč. Pošu, pomoče mi.
1: Meni če o to tam zade? Kiš tam tak voko ščoka?
2: Aj, aj, to je kuša raste samsne, diš je bun vopite, potom vun ščoka.
1: Hej, a s čím by ja vám netko pomáč mal?
2: No hej, ja so prašam, hač svojho Torstena potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je ťažko posudžovač. Najprv by vun dobel přestač ščoukač.
0: No, Kristofov je šedne džen zdava so s časami kajš špatný son vo sebe, když drbi nejapce tež išče přidatnú svúžbu převzač, kde by chcel človek najradšo čeknič. Svuchora nasta po povedančku Jana Boguša.
3: Na kůže pát se já rád šípne a vizo tež džakone ište raz, zo je so to zcova zmožnilo, dokež vizo když já tu staviznu napísal, já primárně na tom musliu, hej, to snadno může být, než to za literárne vůbecování, když já tež v subornom času radejunu písám všelké věce a tež s pomocou Lubina a Dušana Hajdu Kvejkovič, když si měli tu literárnu dživarničku, se mohu tu text ještě raz polepšit, ale netko vizo, když je Madlenka Šočic tu ideu ujíva z těch sucharů, to by tež prajzal v tutem mezečasu, abo tutem proces, hej, jsem všetko zase na to musliu a nemám vizo žádné dolade a netko hakle tutem finálne produkt zvušut a hej, čím bude som tež čipne na to.
0: To môže von byť. A my tež, ako so svuchara tole, ve vieste miere od povedančka Vodkila. Ja vám hižo přeradu tajky kunc svuchory serbským rozvosu tež ište svišol nesem. Jutce tak daleko je, prapremiera od jednáčich našim nejdenišim vusevaniu svišiče civu dohu svuchoru a potom môžeče si rade tež naposkač našej damotnej app MDR Serbia abo v ARD Mediatece Audiotece ARD Sounds. 9 hodin, 7 až 40 jestem.

Mimo dżensnišeho wusywania honioserbskeho telewizijneho magazina Wulatka z dypkom 12 a jutřišeje słuchory serbskim rozwozu mam tute poskytki za was. Miła ladania karity przy krabatłym puczu we Woklecach woswieči dżensa swoje 5-letne wopstacze wot po podniu štyrioch. Zahudzi tam dujorska kapała Horiany a wot večer 7 potom sče na zjavnu próbu spełno kvateta po štyrioch witani. V Kruščicach maja dženca svejdžen zažnych neplov na veselic statoku z počatky popodnu 2 a večer zahudža potom kruščanci muzikanča. V Nrvesce maja vesny svejdžen, kunstydženja čera sužo započeli hejsovač dženca, že potom 2 dále z tak menovaný klub olimpiadu štyrioch s dječacim svejdženjom a večer z rejemi. Jutře rajnče nedženiše pivko, tam šte vutromne vitani od napo jednačich a popodňu je potom od cioch svojbne popodňo. Kulturna zahroda při SLA, nebo na zahrodži SLA je dženca večo zase votevrena, vod na po 8 zahra je tam Lila de Spoiks trio na zahrodže SLA Chanson Zetka Jazz. A fotova vustajenca drasto evangelskich serbo budyského kraja. Ta je votnitka budyskej Michalskej cirkvi widzeć. Fotograf je Tilo Ej z Brandesa pola Lipska, tyž tam šče vutrobne přeprošeni si tutun galeriju, abo vustajencu, fotovu vustajencu raz vobladač.

0: Štúbel virio, gak češko je. Jadwiga Auresova,
1: Rodžina Venkec, Džibeč Hodžin, Peč a Pousta je.
2: Nábožné slovo.
1: Tute má dženca ráno Katka Bajerová z Pančic-Kukova.
3: Skončne sú prozdniny. Tute veselo, pak je si tiež nikotr škúli rozženovanie v bistovani abo šuli žadavo. Prášame so, ty vidíme so zaso, bude naše přečestvo v obstač. Šitko má svoj čas a je jonu nimo. Nádžiame so, zo to nové, to předkadžat se přetrychí. Tola, što je, když sme na konc svojeho živinia dojšli, s doskončným rozženovaniom. Čaka tiež potom niešto nové, hišče lepše na nás? V Biblii čítame, zo môže viečnosť všetko, štož sme na zemi doživili přetrychíč. Tola je nož, kde sme s časom počak Jezusi naviazali. Jezus praji, ja som zdroha stače a živinie, štož do mne vierí, bude živý, tiež, když je vumrel. Přečestvo k Jezusi viečne drží a je kľúč do krásneho přichoda. Pošle svoj přichod do Božej ruku. Potom netreba časovo ňon starostič.
1: Dopraj Katka Bajerová z Pančic-Kukova na roku a zamobitosti tamnišeje farskie vikarie 4 do 10 je.